mě spakňáte řemeslo. Zkusil jsem boty šít a kupovali. Našel se takový, Boha se nebál.

ti tam, jak babi bali se ho. Vozil jsem chochli, na majora se omluvili. A já hned zrano půjčil jsem si pod souseda nůž. Na majora čekám. Jede se to mezi chochlí.